0: mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Rádio FM+.
1: Zlepši si náladu.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou.

0: Mimochádná správa. Desařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Pozor, mimochádná správa. Desařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Zhasněte světla, zapalte svíčky. Romantika i pod polštářem. Hit Radio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio FM Plus. Hit Radio FM Plus.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, what's up? It's Rihanna.
3: I'm Harry.
4: This is The Weeknd.
5: Staň se součástí nejlepšího éteru na západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia FM Plus 720 870 237.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou neděli, je přesně 7 hodin a první zprávy, vítejte u nich. Kvůli podvodům zkušebního komisaře řeší nečekaný problém 27 řidičů z Prachaticka. Soud sice potvrdil, že žáci nikoho neupláceli a sami nepochybili, komisař jim ale zkracoval závěrečné jízdy. Ministerstvo dopravy teď trvá na tom, že jejich řidičské průkazy nejsou platné a budou muset projít novým přezkoušením, což dotčení řidiči odmítají jako chybu státu. Přivýdělek k zaměstnání, důchodu nebo studiu bude příští rok zase o něco výhodnější. Lidé, kteří podnikají jako OSVČ při jiné hlavní činnosti, si budou moci vydělat o něco více, aniž by jim automaticky vznikla povinnost platit sociální pojištění. Rozhodná čísla totiž v roce 2027 vzrostou ze 117 521 korun na téměř 124 tisíc. A pojďme také na sport. Útočník Martin Nečas dvěma góly a asistencí režíroval výhru Colorada 6-1 nad St. Louis. Premiérovou trefu v sezóně zaznamenal talentovaný Jiří Kulich, který rozhodl o vítězství Buffalo nad Chicagem 4-3 a střelecky se prosadil i zkušený Ondřej Palát při výhře Islanders 6-0. Naopak Boston Davida Pastrňáka poprvé v ročníku padla s Minnesota 1-4. Náročnou noc prožil golman Jakub Dobeš v dresu Montrealu, jenž inkasoval 6 branek při prohře 5-6 po prodloužení s Pittsburghem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Podzim přeje houbařům. Pokud se mezi ně řadíte, vydejte se dnes do Klenčí pod Čerchovem, kde probíhá výstava hub. Koná se v Domě přírody Českého lesa, kde bude navíc zájemcům k dispozici i mykologická poradna. Odborníci vám pomohou určit úlovky. Donést můžete houby celé a klidně i neočištěné.
6: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
4: Dnes očekáváme jasno až polojasno, ráno výjimečně, mlhy během dne se ale bude pomaličku zatahovat. Teploty už nám pomalu klesají, je dnešní odpolední maxima o 5 stupňů méně než včera, tedy 20 stupňů Celsia.
3: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
7: Hezké dobré nedělní ráno, 7:04, s vámi Lea Filip. Víkend k nám, ano, víkend nám začíná ta druhá polovina. Tak díky, že posloucháte, vstáváte, ať už děláte cokoliv, klidně nám napište. A my vám pustíme něco.
4: Něco hezkýho.
7: A
4: samozřejmě.
7: Co to bude?
4: No něco by to chtělo na rozveselení takhle při nedělním ránu. Mně se třeba chce spát, se přiznám trošku, určitě posluchači taky. Někteří mají takový jako...
7: Dneska vstávat vůbec nechtělo, takže já dneska nemám dobrou náladu, ale doufám, že si ji tady společně zlepšíme. Tak startujeme právě teď.
3: Hit Radio FM+.

0: a Krištof Šňůry, 7 hodin 11 minutek, hezké dobré ráno. Posloucháte Hit Radio, napište nám, co děláte, vstáváte, cestujete, pracujete na 777-937-777. Mimo to nám začal říjet, dneska máme 4.10. a s ním přichází naprosto očekávatelná otázka. Kdy už je společensky legální začít topit, Filipe?
1: No já si myslím, že ta doba už nastala, třeba před 14 dny už bylo chladněji některé noci, takže my už jsme třeba už zahájili sezonu, nevím jak ty.
0: No, já asi ještě ne, mě by zajímalo, co naše posluchačky třeba, jak velké otužilce z vás vaši chlapi dělají, já třeba čekám, dokud teplota doma neklesne na 15.
1: Fakt na 15.
0: No, tak já spím i v zimě třeba s pootevřeným oknem a tak. No.
1: Tak to my taky, ale v obýváku teda máme teploměr a myslím si, když se to hýbne jako pod 20 stupňů, tak už zapínáme topení, to už není moc komfortní. V mikině možná, jo, a v tlustých ponožkách, ale jinak ne.
0: Hele, já si myslím, že vy chlapi prostě máte v sobě nějaký termostat z doby ledové. Jakmile venku nemrzne, tak já nevím, že praskají stromy, je topení prostě slabost a všimli jste si, že v každém vztahu je jeden topič a ledoborec. Takže ty budeš ten topič a
1: já
0: budu
1: ledovorec. Ne, já určitě ne, já toho vydržím dost. Na druhou stranu myslím si, že doma by pod 20 stupňů jako být nemělo, ale možná mi to někdo vyvrátí a řekne, tak si vem mikinu a máš to.
0: Tak schválně, kdo u vás doma je takový první ten, který se blíží k radiátoru ve dvě ráno jako zloděj, aby prostě aspoň trošku jako temperoval, víš?
1: Tak my máme krp na dřevo, takže aha, my to máme trošku
0: ale
1: jiný.
0: To máš teď nově, pojď se vrátit do minulosti.
1: My si to protože tam jako vyhřejeme hodně a pak je tam zase třeba až moc teplo, no, protože s tím tolik neumíme zatím. Do minulosti my spíme s otevřeným oknem klidně jako v zimě, aha, to máme stejný, ale přes den jsem měl doma rád jako kolem těch 22, 20 stupňů, to se přiznám.
0: No tak dejte vědět, jak je to u vás, přátelé, kdo je ledoborec, kdo je topič, já jsem ledoborka a vždycky ledoborka budu.
1: No dobře, no.
0: A ty teda taky, jo? Nebo ty seš něco mezi?
1: Ne, já to vydržím klidně. Já bych vydržel těch 17, ale aha, když můžu, tak si to zapnu.
0: Jasně, tak dejte vědět a my posíláme další skvělou ranní muziku. Bylo

0: Emily Sande, profesor Green, hezké dobré ráno. Chodí nám tady od vás spousty zpráv, tak děkujeme za to, že i takhle brzo ráno píšete. Napsala nám tady Věra, ahoj, můj manžel říká, že musí i do vany v teplákách, jen abych ušetřila. Tak asi tak. Ptali jsme se, kdo z vás je taková ta zmrzlina doma, kdo je naopak topič, tak koukáme, že Věra tady v tom má jasno. Děkujeme za zprávu. Také nám tady píše Martina, krásné ranko z Náchoda, já jsem teplomilka, tak 23 stupňů, to je moje. A jinak jsem s vámi, mám pracovní víkend, krásný den vám přeje Martina.
1: Tak teplomilka, to je hezký.
0: To je hezký slovo.
1: Já ještě teda musím jenom říct, že minulý rok u nás byl kamarád, co mají doma malý dítě já jsem kvůli němu vytopil, jo, měli jsme 22 stupňů doma a on celou dobu si takhle mnul ruce, že mu je hrozná kosa, že je zvyklý doma na 26 a já říkám 26 stupňů a on, počkej, až budeš mít dítě, tak taky budete tolik topit. Já si myslím, že
0: není to tak,
1: my nebudeme tolik topit.
0: My jsme takoví ti, kteří ta pravidla porušují prostě. Někdo říká, hele, to budeš mít taky tak. Přesně. Ne, ne.
1: My jdeme proti proudu takzvaně.
0: Ano. Hele, tak ať je to doba u vás jakkoliv, jestli jste topičky nebo ledoborci nebo teplomilky, jak nám tady napsala posluchačka Marťa, tak prostě hlavně, že se máte rádi, ne?

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je ve světě nového. Cestující na palubě Airbusu společnosti Emirates a letícího z Dubaje do Istanbulu zažili během letu šok, když jim ze strepu kabiny začala přímo na sedadla vytékat voda. Překvapení pasažeři celou situaci natáčeli na mobily a videa se rychle rozšířila na sociálních sítích. Aerolinky později vysvětlili, že nepříjemný incident způsobila jen nadměrná kondenzace. Francouzská policie v Marseille zastavila luxusní SUV, které kličkovalo po rušné ulici a naráželo do zaparkovaných aut. Za volantem totiž seděl sotva 9letý chlapec, který stěží dosáhl na pedály. Na sedadle spolujezdce ho jistil vlastní otec, který měl navíc na klině dalšího malého potomka a synovi pomáhal držet volant. Šokovaná hlídka nebezpečnou jízdu okamžitě ukončila a otce, u kterého navíc našli zbraň, čeká v lednu soud. Americký profesionální golfista se musel na turnaji v Mississippi vypořádat nejen s nástrahami hřiště, ale také s místní faunou. Když totiž musel vstoupit do vody, aby si poradil se špatně zahraným míčkem, po celou dobu jej z jezírka pozoroval bezmála 2metrový aligátor.

0: chci tě vzít na dovolenou. Filipe, kam mě vezmeš na dovolenou? Do práce.
1: Tebe viděl bych to starý splavy nebo něco takového maximálně.
0: Tam jsem vyrůstala.
1: No tady je to tam krásný, dělá to nemyslím nádherný. Špatně.
0: Máchovo jezero. Každopádně, přátelé, kamarádi, dnešní den 4.10. Tak prosím vás, dneska je Mezinárodní den zvířátek.
1: No tak to je možná jeden z nejkrásnějších.
0: Filipe, váš svátek.
1: Já ne, naše kočička doma má svátek.
0: Ty
1: a tvůj
0: svátek.
1: Pejsek. Kloinka taky.
0: To má taky, ale ty máš taky svátek.
1: Já taky, tak k jakému zvířátku bys mě přirovnala?
0: Vůl.
1: No takhle.
0: A já budu kráva.
1: Teď jsem to chtěl jako říct, ale zase vím, jak by se na mě sesypaly posluchačky, jakože dámám se tohle neříká.
0: Počkej, ale podívej, teď já mám vytetovanou přece krávu a buvola.
1: To je pravda, takže jsi, ty jsi mohla říct vůl a já jsem hned na to mohl říct, no ty krávo. A víš, jak by to bylo.
0: Prosím vás, myslíme ta zvířátka, protože dneska je opravdu Mezinárodní den zvířat, tak prostě obejměte, dejte jim pusinku, běžte na procházku o něco delší než vždycky, ale proč to slavit jenom dneska? Můžeme to slavit každý den, že jo?
1: To můžeme. A ještě teda, když zapojeme posluchače, mě by zajímalo, jestli třeba si doma nějak říkáte zvířecíma přezdívkama, že jo? To už jsme tady jednou měli, už je to tak rok, jako medvídku, rozumíš? Může to být taky třeba čičilka, jo?
0: Počkej, nebo a ty používáš nějaký takový zvířecí
1: ne.
0: pojem?
1: Já ne. Občas jsem vlastně, myslím, říkal jako, ale ze strany, jako činčilka se mi to líbilo, jo?
0: Činčilka? No. Je pravda, tak no, já nevím, vlastně.
1: Nevíš teď, jo?
0: Ne?
1: Medvídku nebo něco takového.
0: Neříkám medvídku, ne? Říkám lásko, zlato, očičko, hlavičko.
1: Hlavičko, ale posluchači, vy určitě budete doma nějaký přezdívky mít, tak nám to začněte sypat na WhatsApp. Já
0: celkově, nemusí být jenom zvířecí, ale jak říkáte doma svým polovičkám? Ženy, muži, těšíme se na vaše SMSky.

0: žině, to se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
1: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Potřebuješ novou dřevinu, pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: This is Ava Max. All the hits.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou neděli, minuta po osmé a další zprávy. Vítejte u nich. Pro děti v krizové situaci už není kam jít. Systém dětských domovů a center pro ohrožené děti nebezpečně přetéká a zoufale situace spěje ke kolapsu. Na hlubokou krizi v péči o týrané a zanedbávané děti upozornila ředitelka Klokánku, podle které jsou kapacity zcela vyčerpané a kapesní státní podpora na rostoucí náklady nestačí. Sociální odbory přitom stále častěji řeší případy, kdy pro odebrané děti doslova nemají volné místo. Koaliční strany se neshodnou na novele zákona, která by umožnila umělé oplodnění ženám bez partnera. Zatímco část politického spektra argumentuje moderními společenskými trendy a právem na rodinu, konzervativní křídlo vládní koalice oponuje ochranou tradičního pojetí rodiny s otcem i matkou. Kvůli těmto zásadním neshodám tak vládní tábor nedokáže najít jednotné stanovisko a osud celé kontroverzní legislativní úpravy zůstává nejistý. A pojďme také na sport. Čeští fotbalisté prohráli ve třetím kole elitní skupiny Ligy národů v Oviedu s úřadujícími mistry světa ze Španělska 1-3. Domácí poslal do vedení Lamine Yamal a ve 35. minutě navyšoval Rodri. Češi po změně stran bojovali a v 69. minutě snížil po přihrávce Adama Hloška Jiří Sláma. Naděje na bodový zisk ale definitivně pohasla v závěru, kdy v 89. minutě pečetil výhru domácích Mikel Merino. Národní tým tak v aktuálním ročníku soutěže nezískal ani bod v úvodních třech zápasech. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Na hradě Švihov se opět usadil papírový patlák. Nejde o žádné strašidlo, jak by možná název napovídal, ale o sraz příznivců papírových modelů a jejich výroby. Součástí akce je i tvořivá dílnička, kde si budou moci i ti nejmenší návštěvníci slepit model z papíru. Akce je vhodná jak pro děti, tak i pro dospělé.
10: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
8: Dnes očekáváme jasno až polojasno ráno, výjimečně mlhy, odpoledne se ale začne zatahovat a místy také přehánky nebo déšť. Nejvyšší teplota rozdílná dle polohy na západě a severozápadě maxima na 20 stupních, jinde až 23 stupňů Celsia.
11: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
12: Dobré ráno, 4 minutky po 8, Lea s Filipem s vámi, hodinka, brzká ranní za námi, dalších 5 před námi, tak já doufám, že se máte hezky. Taky mrkneme na ty vaše přezdívky, jak říkáte svým drahým polovičkám. Pište nám dál na 777-937-777, ty zprávy se tady množí a nestačím se divit, kolikrát jak se oslovíte. Těšíme se na to, teď už činařky a každý ráno.
11: Hit Radio FM Plus.
13: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Hezké dobré ráno. A my se jdeme podívat na ty vaše přezdívky, jak doma říkáte svým polovičkám. Tak tady píše Petra, ahoj, my si říkáme navzájem čumáčku. Jo, tak to je dobrý, to známe, Fildo, to asi nás nepřekvapí ničím, ale třeba tady píše Ondra. Ahoj Leonko, my doma máme přezdívky podle čísel. Já jsem 67.
1: Tak ještě, že ne 69, jo.
0: A to by byla svůj příjemný, ne?
1: No, aspoň by se ta role nějak odvodí. To by mě ještě zajímala ta vysvětlivka 67, jestli to není podle nějakého oblíbeného hráče hokeje, třeba toho partnera.
0: Ondro, napiš nám, co znamená ta 67. Potom tady píše další posluchačka, tady se nepodepsala, ale dobré ranko, mé drahé polovičce říkám kulíšku a on mě hvězdičko.
1: Kulíček a hvězdička, to je hezký, to se mi líbí.
0: Potom tady píše Vašek ze Sušice, ahoj, jsme spolu 36 let a manželce říkám prdelko, beruško nebo samičko, čau Vašek.
1: No,
0: pak Vašek. Tady píše Petr z Jirkova, říká své polovičce laseno, kukadýlko anebo bubu.
1: Kukadýlko. Kukadýlko mě zaujalo, to jsem ještě neslyšel nikdy, bubu a asi to... jo, ale...
0: Ahoj kukadýlko.
1: Tak co, půjdeme do kina kukadýlko.
0: Kukadýlko, co bude dneska k večeři, to je skvělý. Pište prosím dál, jak říkáte doma svým drahým polovičkám. Dneska to prolneme celým naším vysíláním. Píše tady ještě Michal. Ahoj své paní, říkám kuli hrášku. Líbí se jí to a někdy, když to na nás přijde, tak už to je pak ostřejší. Ty, no to nemůžu říct, to je tady vyhvězdičkovaný. To prostě, tak no, prostě říká nějakýma slovama, kterou tu drahou polovičku rajcují. Tak, zdraví Michal. No bych se musela vypípat. Každopádně, Filipe, jak si říkáte u vás doma?
1: No, my nemáme takovýhle přezdívky.
0: A ty oslovuješ jménem?
1: No, já ji vlastně moc neoslovu nijak.
0: Takže to bude, hele, nijak, co bude dneska k večeři?
1: Ne, asi Maky říkám, no. Tak jmenuje se Markéta, tak a mě říká většinou, no, mě říká Filipe, tak to bych... Nemám jí vyměnit teda nakonec.
0: Nemá vyměnit ona tebe
1: Filipe,
0: taky.
1: Maky. No hele, já jsem někdy takový to jako lásko a prostě zlato, já jsem to nepoužíval nikdy.
0: Ani když si píšete SMSku, nepíšeš třeba lásko, miláčku.
1: Já to moc nemám rád, ale zase jdu proti proudu. Většina lidí, co poslouchám, tak si to tak píše, no.
0: To u nás doma to máme prostě, nevím, lásko, zlato, miláčku, taková klasika, když oslovuješ, tak ani neříkám vlastně jménem. Fakt strašně jako
1: tak
0: málo.
1: Tak já jsem Filip doma.
0: A nebo, jak jsem říkala, já mu říkám očičko nebo hlavičko.
1: Filipe, umejt nádobí, Filipe, vysaj, Filipe, proč bordel?
0: Každopádně pište nám dál, jak říkáte doma vašim drahým polovičkám a my pokračujeme. A budeme vám hrát skvělou muziku. Já vám vymyslím ty přezdívky doma. Maky a Filip, to je divný. To musí nějaký prostě lásko, pusinko, kočičko.
1: A to je ale zase, jako mně to přijde skoro už ohraný strašně.
0: Ne, jdem hrát.

0: Hezké dobré ráno, ještě se chvilinku pověnujeme tomu, jak říkáte doma svým drahým polovičkám, protože nám těch SMSek tady chodí opravdu moc. Píše nám tady Verča z Bohnic, my si říkáme Čupíto a Čupítko, dokonce jsme si chtěli dát na schránku i Čupitovi.
1: Čupito, ale je to teda drink, který mě chutnal, když mi bylo tak jako 18.
0: Ano, ano,
1: je to vlastně,
0: ano.
1: Uvnitř byla třešinka, že jo? No, no strašný tlamolep.
0: Jablíčko, nebo co to bylo, takový pitičko takový?
1: Ne, byl to nějaký jako likér, spíš mi to chutnalo jako třešňový.
0: Potom tady píše Kačka, dobré ranko, tak já to mám stejně jako Filip, nikdy mi to nešlo přes pusu, přijde mi to divný. Takže jsem oslovovala vždy jménem Krásný den Kačka.
1: Tak Kačko.
0: Potom tady píše Lukáš z Harachova, krásné ráno do studia své přítelkyni, která je v 7. měsíci těhotenství, říkám Brontíku. Má to moc ráda.
1: Jako Brontosaurus, jo? Jo, tak to je hezký
0: to
1: od tebe teda.
0: No. To nechceš, ale jasně, ceníme legrace. Lukáši, pozdravujeme Brontíka teda, nebo Brontici. Potom tady píše Hanka, krásné ráno, bývalý přítel mi říkal Hačiko, přitom já jsem spíš Kočičková. Mějte fajn den, Hanka. Pak tady píše, dobré ráno, já svému gay partnerovi říkám ahoj kotě moje.
1: Hele, tak to se taky dá, takový paradox.
0: A nebo tady Péťa z Prahy, ahoj, my si říkáme se snoubenkou Bubu a Dudu, anebo Pí, anebo taky Pítečko. Někdy přijde i Lasena nebo Laso, ale jsme mladěši a jsme spolu 10,5 roku. Čau, Petr Praha.
1: Hele, vidíš, že ta kreativita je velká. Já si vzpomenu, jsme včera zrovna byli u přítelkyně taťky, ten má přítelkyni.
0: Ano.
1: A tatínek se jmenuje Luboš a ona mu říká Lu, to se mi líbí.
0: Lu, to je hezký. Hele, Lu,
1: ale vlastně
0: hezký.
1: Jako si tak uvědomím, že při jakémkoliv oslovení jeho vždycky říká Lu, takže to bylo slyšet třeba 200krát za 2 hodiny, prostě
0: a
1: jsou takhle
0: navyklí. Já tobě budu říkat ode dneška Fí.
1: Fí. A to je docela hezký, to se mi líbí. To je jak nějaký písmeno prostě z řecký abecedy.
0: Tak prosím vás, Filip Lejček, moderátor Hitrádia, je od dnešního Fí. Dne Fí.
1: Děkuju.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdán.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. 28letý Brit ukradl traktor s balíkovačem slámy a cíleně s ním ve vysoké rychlosti najel do domu jiného muže, s nímž vedl letité spory. Důvodem byla nechutná provokace, kdy majitel stavení pomočil hrob otce a bratra samozvaného mstitele, což si natočil na video a chlubil se tím na sociálních sítích. Jako trest teď nemá kde bydlet. V Singapuru spustili originální projekt, v jehož rámci lidem finančně platí za to, že čtou knihy namísto bezmyšlenkovitého scrollování v mobilech. Tamní úřady a iniciativy tímto netradičním způsobem bojují proti závislosti na digitálních obrazovkách a snaží se v populaci oživit zájem o klasickou literaturu. Více než 1200 hudebníků vytvořilo na stadionu ve Frankfurtu nad Mohanem rekordně velkou rockovou kapelu hrající živě. Dohromady se na akci The Grand Jam sešlo 1231 hudebníků a hudebnic. Tím byl překonán dosud platný rekord z roku 2020.

0: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta CZ. Garance účinnosti.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Hit Radio.

0: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec. Hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděle, za chviličku 9. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Národní parky v Česku se potýkají s rostoucím náporem turistů a zároveň s velkým množstvím mrtvého dřeva, které v přírodě zůstává po kůrovcové kalamitě. Správci chráněných území varují před přetížením některých lokalit a hledají rovnováhu mezi ochranou jedinečné přírody a zpřístupňováním lesů návštěvníkům. Kvůli podezřelým praktikám při nákupech v online hrách, takzvaným lootboxům a mikrotransakcím, čelí v Evropě vyšetřování hned několik velkých herních společností. Úřady na ochranu spotřebitelů se zaměřují hlavně na to, zda tyto mechaniky nemanipulují s hráči, neobcházejí pravidla pro ochranu dětí a zda neobsahují prvky skrytého hazardu. A pojďme také na sport. Motocyklový závodník Filip Salač má za sebou další skvělý víkend, když v japonském Motegi vybojoval už své páté umístění na stupních vítězů v probíhající sezóně. Český reprezentant předvedl na trati od úvodních kol velmi koncentrovaný a rychlý výkon, kterým se dokázal držet v čelní skupině. Navzdory silné konkurenci v průběhu celého závěru a chytře taktizoval, vyvaroval se zbytečných chyb a v cíli se mohl radovat z cenného třetího místa. Potvrdil tak svou stabilní a výbornou formu v mistrovství světa silničních motocyklů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: V Plzni vznikl nový prostor pro odpočinek a relaxaci. Je v cyklistické ulici u řeky Radbuzy v místě, kde kdysi bývala plovárna. Kousek od louky je pak také vyhlídka na bývalém mostním pilíři, kde plovárnu připomínají informační tabule. Součástí louky jsou třeba odpočinkové lavičky nebo nový celoroční fotopoint.
9: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
7: I dnes očekáváme jasno až polojasno, během dne se ale začne pomaličku zatahovat. Nejvyšší odpolední teploty na západě a severozápadě až 20, jinde až 23 stupňů Celsia.
1: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
10: Hezkou neděli, 9:59, pokračujeme dál. Před námi Anastasia, taky Lost Frequencies, bude narozeně nová ruleta a taky pro někoho z vás. Budu mít dvě, anebo možná čtyři vstupenky na Celine Dion show, kde hraje moje malá maličkost. Hrajeme už 9.10. v Praze v divadle Hibernia, takže někomu z vás chci udělat radost jen tak. Tohle všechno v této hodince, tak já doufám, že máte radost stejně jako my a jdeme hrát další skvělou muziku.
1: Hit Radio FM+.

0: Hezké dobré nedělní dopoledne, doufám, že se máte krásně, 7 minutek po 9. hodině. Já jsem tady zmiňovala, že pro někoho z vás budu mít 2 nebo 4 lupeny na Celine Dion show, kterou hraju příští pátek 9.10. Filipe, ty jsi tam byl, tak ty můžeš vlastně říct, o co se jedná. Jsou to hity Celine Dion, kde hraju ještě s Míšou Noskovou, Péťou Peterovou. Máme k tomu kapelu, vizuální zážitek, efekty, zpíváme tam v 7 metrech nad zemí a tak dále a tak dále.
1: No, já nevím, co k tomu říct, protože bylo to takový, jsem ti to říkal, no, že se ti to povedlo samozřejmě. Nebo všem se vám to povedlo. My jsme tam byli s přítelkyní, já se přiznám, že nechodím na koncerty vůbec, nevím proč, nějakým způsobem poslední dobou, ale bylo to fantastický, pěkný, opravdu ty vizuální efekty. My jsme seděli v první řadě, tak to byl možná trošku jiný zážitek než pro lidi vzadu, ale taky to má něco do sebe stejně jako v kině. Takže doporučuji tam zajít, i kdybyste ty lupeny nevyhráli, protože i ta cena na těch stupenek samozřejmě je příznivá, za ten zážitek je to super.
0: A já mám samozřejmě pro naše posluchače i slevu 30% s kódem HITRADIO,
1: no, když si budou řešit.
0: Koupit vstupenky, protože už je tam opravdu strašně malinko a máme vlastně téměř vyprodáno. Ale já jsem si řekla, že 4 lupeny věnuju našim posluchačům. 2 na Instagram a 2 tady přímo v éteru. Takže prosím vás, pokud si někdo chcete udělat příští týden v pátek večer romantiku nebo zajít s kámošem, kámoškou na Celine Dion show, tak mi napište chci na Leu. Ne? Nebo chci na Celine? Chci na Leu.
1: Chci na Leu,
0: na 777-937-777 a já vyberu někoho z vás a potom udělám soutěž ještě po 10. hodině u mě na Instagramu. Takže kdo byste chtěl na Celine Dion, tak prostě jen tak někomu z vás dám 2 lupeny. Tak pište na 777-937-777, chci na Leu a za chvilku bude i narozeninová ruleta.

0: Rixton, Me and My Broken Heart, Hit Radio stále s vámi. Narozeninová ruleta se těší na někoho z vás. Takže můžete vyťukávat telefonní číslo 800 937 937 právě teď. Tak se těšíme, kdo z vás dneska bude mít šťastný den.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hezké dobré ráno, teda dopoledne. A my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás, protože rádi vám děláme radost, tak jdeme na to a já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo.
1: Ahoj, tady Míša.
0: Ahoj Míšo, odkud voláme?
1: Z Ostravy.
0: Z Ostravy, tož zdravíme do Ostravy. A rychlý jede do Prahy. Tak hezkou neděli, co právě teď děláš, nebo co máš v plánu?
1: Vařím polívku.
0: Vaříš polívku, ano.
1: No. A potom se vyšlím s dcerou do obchodu.
0: Jasně. A odpoledne volníčko, zítra školička tak. Nebo školka a práce?
1: A práce zítra.
0: Dobře, kdo má ve tvém okolí narozeniny? Měl nebo bude mít?
1: Dcera bude mít 12. října narozeniny.
0: Dobře, kolikáte?
1: Bude mít 22.
0: 22, tak to už je velká, ježiš, já tady do školky.
1: Já mám ještě jednu, ta chodí do školy na základku.
0: Aha, dobře, a jak se jmenuje dcera?
1: Diana.
0: Diana, krásné jméno, princezna Diana, Diana. Každopádně jdeme teda rovnou na pravidla. Potřebujeme to datum, říkala jsi kdy?
1: 4.
0: Takže dneska
1: 12.
0: přímo?
1: 12. 12.
0: Jo, 12. Dobře. Tak pravidla jsou následující. My ti zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 12.10. Na tobě bude, aby si vybrala jeden z těch songů, pošleme ho tvojí dceře Diance. A pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Automaticky bychom hráli tu třetí. Tak jsi připravena a jdeme na to.
1: No.
0: Máš strach?
1: Ne.
0: To je dobře. Tak roztáčíme kolo právě teď. Tak to bylo rychlý. Filip se na mě podíval, jenom slyšel ten první tón a dál a zvedl hlavu.
2: To bylo nejrychlejší možná dál, co jsme tady kdy měli v ruletě. No asi jo, tak posílej další.
0: Dobře, roztáčíme kolo číslo 2.
1: Wow.
0: Taky dál, jo? Jsi si jistá?
1: Jo, asi jo.
0: Tak máme tady potom poslední možnost a automaticky bychom hráli tu třetí.
1: To cítíš všeho dobrého i zlého.
0: Dobře, tak jo. Tak co?
1: Měla se jinou možnost, ano.
0: Takže jo, Robbie Williams.
1: Jasně, jasně.
0: Dobře. Tak Miško, teď máš ten správný čas, aby si mohla své dceři Diance sdělit cokoliv chceš. Pojď na to.
1: Tak, že ji strašně milujeme a že jí přeju k těm narozeninám hodně štěstíčka, zdravíčka, ať se jí splní všechno, co jí bude, co si přeje.
0: My se samozřejmě přidáváme hlavně to zdravíčko a Dianka studuje, pracuje?
1: No, chystá se na vysokou.
0: Hezky, krásný. Tak holky, já myslím, že si asi budete muset udělat výlet do Prahy.
1: Protože
0: my tady totiž máme samozřejmě díky partnerovi naší narozeninové rulety firma na zážitky, tak pro vás tady máme asijské street food degustační menu pro 2 osoby. Je to v Praze.
1: Ona má ráda takové věci.
0: Jo, tak může vyrazit s kámoškou nebo s tebou a tak podobně v pražských Holešovicích. Nezapomenutelný zážitek, navštívíte restauraci, kde ochutnáte všechny různé pochutiny, vlastně degustační menu, což je prostě skvělý.
1: Super, děkujeme.
0: No tak jo, tak vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tohle všecko poslat a Robbie Williams letí za vámi. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, taky, ahoj.

0: Hezkou neděli, díky, že posloucháte Hit Radio. Narozeninová ruleta je za námi, ale já tady pro někoho z vás mám dva lupeny na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost příští týden v pátek. Je to v Praze v divadle Hibernia od 19 hodin a máme posledních pár vstupenek a já jsem se rozhodla, že dvě VIP místa prostě věnuju někomu z vás. Vy nám píšete na 777-937-777, chci na Leu, tak krátce po 10. hodině vyberu někoho z vás a potom ještě dvě vstupenky rozdám na Instagramu. Takže kdo byste chtěl vyrazit do divadla, tak stačí napsat a já se na vás těším.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Daniel Procházka, výkonný ředitel společnosti Doosan Škoda Power. V čem je jejich výroba turbín tak výjimečná, že patří mezi nejlepší na světě? Co musí člověk umět, aby mohl v Doosanu pracovat? Jak probíhá spolupráce Doosanu od mateřských škol až po univerzitu? A jak vůbec vypadá pracovní den výkonného ředitele? Dozvíte se v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: máme ji.
1: Naši novou akuvrtačku.
0: Jen za 799 korun.
1: S baterií a nabíječkou v ceně.
0: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
1: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň, 10. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na detiraje.tour.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou neděli, za chvíli 10. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Záchranáři začínají nově poskytovat psychickou podporu laikům, kteří pod vedením operátorů tísňové linky vedli resuscitaci. Jako první to do praxe zavádí záchranná služba Středočeského kraje. Tři její členové zatím uskutečnili přibližně 200 podpůrných telefonátů. Dotyčného kontaktují sami interventi a nabídnou mu pomoc. Rozsáhlý neoficiální sraz příznivců upravených auta v metropoli zaměstnal stovky policistů. Během rozsáhlé bezpečnostní akce muže zákona zkontrolovali přes 12 vozidel a odhalili celkem 176 různých přestupků, za které rozdali blokové pokuty v celkové výši téměř 272 tisíc korun. Došlo také na závažnější prohřešky. Policisté zadrželi řidiče, který ignoroval soudní zákaz řízení. U dvou účastníků testy prokázaly přítomnost omamných látek a u 7 aut byla kvůli špatnému technickému stavu okamžitě zadržena technická způsobilost. A pojďme také na sport. 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková se postarala o obrovskou senzaci na turnaji v Pekingu, když ve třetím kole ve dvousetech vyřadila světovou dvojku Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Česká hráčka předvedla naprosto bezchybný a nebojácný výkon, kterým favorizovanou soupeřku zaskočila a připsala si nejcennější skalp ve své dosavadní kariéře. V Pekingu se ještě dnes představí další tři české tenistky. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Podzim přeje houbařům. Pokud se mezi ně řadíte, vydejte se dnes do Klenčí pod Čerchovem, kde probíhá výstava hub. Koná se v Domě přírody Českého lesa, kde bude navíc zájemcům k dispozici i mykologická poradna. Odborníci vám pomohou určit úlovky. Donést můžete houby celé a klidně i neočištěné.
7: V Bdeně Vsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
5: Dnes bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě i mlhy. Na severozápadě a severu Čech a postupně místy jinde v Čechách oblačno až zataženo. Nejvyšší dnešní odpolední teploty 23 stupňů Celsia.
8: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
9: Hezkou neděli, 2:50. Za chviličku se dozvíme, kdo z vás dostane dva lístky na Celine Dion a budeme hrát spousty skvělé muziky, zajímavých informací. Prostě díky, že jste tady s námi, děláme si tu neděli o něco krásnější. A pokud možno běžte dneska i ven, protože ještě dnes, zítra bude krásně, ale potom už přijde podzim.
8: Hit Radio FM Plus.

0: Nickelback, Hit Radio, hezkou neděli. Tak se jdeme podívat na ty vaše SMSky, protože nám jich tady přišlo opravdu strašně moc. Když jsem se rozhodla, že někomu z vás chci prostě jen tak udělat radost, kdybyste si chtěli udělat výlet do Prahy, zajít si do divadla, k tomu potkat mě, vás. Můžeme se potkat společně po představení, strašně ráda vás poznám. Tak věnuju někomu z vás dva lístky na Celine Dion show, kterou hrajeme v pátek 9. října v divadle Hibernia. A jsou to hity Celine a lítáme tam vzduchem, zpíváme, tančíme a tak podobně. Je to krásný představení. Máme téměř vyprodáno, takže jsem se rozhodla, že prostě chci udělat radost. Tak se tady hrabu v těch SMSkách, losuju právě, teď se mi prst zastavil na... Tady není podpis, to nevadí, ale je napsáno, chci na Leu, jsi skvělá, prostě je to krásný, že děláš takové hezké věci, někomu udělat jen tak radost. Tak kdo slyšíte tuhle SMSku a napsal jste, já vám teď i odpovím z našeho rádiového čísla, abyste mi poslali celé jméno, telefon, adresu, e-mail, ať taky vím, kam ty lupeny poslat. No a kdybyste někdo chtěl taky ještě zajít, tak na Instagramu právě teď, když mi napíšete, chci na Celine, na Lea, podtržítko Giongiosi, tak vyberu ještě někoho z vás tam. A teď už Lady Gaga.
1: Hey

0: Abrakadabra, Lady Gaga, my pokračujeme dál přes námi Desiree, David Guetta a taky hodiny a jejich souhvězdí, tak díky, že posloucháte. Samozřejmě nás můžete ladit i online přes aplikaci Radia.cz nebo webové stránky hitradio.cz a budete s námi úplně všude.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady.
2: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
3: Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hodiny jsou hvězdí. Taky Hit Radio s vámi a my se mrkneme za Miley Cyrus, která má první jedničku v albovém žebříčku po víc než 10 letech. Album Buzz Persuades debutovalo totiž na prvním místě hitparády Billboard, což je obrovský úspěch a je to její první jednička z Banger z roku 2013, což je vlastně 11 let. V popovém čase je to zhruba 300 letí a 5 milionů nových trendů na TikToku, co si budem. Tak pojďme tomu říkat zlatý návrat a taky návrat, který vlastně nepotřebuje žádné skandály, jenom čistý hlas a hodně, hodně dobrou produkci. Takže vtipné na tom je, že mezi těmi dvěma milníky se stalo v podstatě všechno. Svatba, rozvod, její změna image, Miley přežila vlastní éru rebelky a teď sklízí ovoce jako etablovaná ikona. Takže Miley, vítej a my si tvoji novinku dáme i teď. Let's go. Mě to trošku připomíná Lady Gaga a Abracadabra, tak dejte vědět, co vám. Miley Cyrus, Buzz Persuades.
1: Record is on.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: 3:45 je aktuální čas, to znamená pro vás to nejlepší, protože vy máte oblíbenou jednu jedinou, takovou tu nejvíc oblíbenou hodinku ve vysílání Hit Rádia. A to je ta, kdy si můžete 60 minut nechat zahrát cokoliv vy, naši posluchači, si přejete. Hity na přání k vaření startují po 11. hodině, tak nám teď už na 777-937-777 můžete napsat, co byste rádi slyšeli, někoho pozdravili, taky co dneska vaříte, baštíte, protože to nás hodně zajímá. Já mám takovej hlad, že bych tady kousla i do toho mikrofonu. Prosím vás, hlavně nepište bramborovou kaši, řízek, karbanátek, kuře nebo něco k tomu, protože bych okamžitě jela k vám domů. Tak dejte vědět a já vám posílám třeba The Sound of Silence anebo taky John Bon Jovi. A po 11. o tom rozhodujete vy.
1: Hit Radio FM Plus.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdán.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou neděli, je přesně 11 hodin a jsou tu i další zprávy, vítejte u nich. Česko sice trápí rekordně nízký stav vodních toků, domácnosti se však o dodávky pitné vody prozatím obávat nemusí. Vodárny dokážou bezpečně zajistit. Současné sucho a slabé průtoky navíc bezprostředně cenu vody nezvednou, protože ta podléhá přísné cenové regulaci. Odborníci ale upozorňují, že výraznější zdražení může v budoucnu přinést nová evropská směrnice, která začne platit zhruba za rok. Slavný přírodní mořský oblouk hotel Search Arch na Havaji se po zhruba 550 letech existence zřítil do Tichého oceánu. Zhruba 27 metrů vysoká skalní dominanta nacházející se v Národním parku Hawaii Volcanoes podlehla silné erozi a náporu vln, které byly umocněny nedávným řáděním nepříznivého počasí. Zpráva parku je, že dříve upozorňovala, že útvar sformovaný z dávných lávových proudů je nestabilní a jeho pád je s ohledem na neustálé mořské pobřežní procesy nevyhnutelný. A pojďme také na sport. Start velké ceny Bahrajnu Formule 1 v Malajzii byl odložen kvůli dešti. Po zhruba 40-minutové prodlevě byla přerušena i startovní procedura kvůli technickým potížím řady jezdců. Poté, co vedení závodu vyslalo jezdce na trátě, nastal během zahřívacího kola chaos, kdy měla řada jezdců potíže. Zřejmě šlo o softwarové chyby v nastavení vozu za deštivých podmínek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Na hradě Švihov se opět usadil papírový patlák. Nejde o žádné strašidlo, jak by možná název napovídal, ale o sraz příznivců papírových modelů a jejich výroby. Součástí akce je i tvořivá dílnička, kde si budou moci i ti nejmenší návštěvníci slepit model z papíru. Akce je vhodná jak pro děti, tak i pro dospělé.
11: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
9: I dnes si ještě užijeme hezké počasí, bude jasno až polojasno, během dne se začne pomalinku zatahovat, odpolední teploty opět nadprůměrné až 23 stupňů Celsia.
12: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
13: Hezké dobré dopoledne, 4:40. Hity na přání kvaření startují právě teď. Headway, What is Love? Anebo Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Co bude dál, je na vás, pište si.
12: Hit

Hity na přání k vaření, jdeme se podívat na vaše SMSky. Můžete nám psát na 777-937-777. Jako to tady udělala Stáňa z Hřejkovic. Ahoj Leonko, dnes máme kuře, brambory a nádivku a odpoledne ke kávě bude asi bábovka. Prosím o zahrání písničky Žijeme len raz, Robert Burian. Děkuji moc. No tak samozřejmě, Žijeme len raz. To by bylo, abychom tenhle song nezahráli. A co bude dál, je na vás.

0: Za chviličku pro vás budeme hrát Rosalyn, Imagine Dragons, taky Miles Smith. O tohle všechno jste si napsali a pak bych dala prostor i někomu z vás volajících. Takže pokud je někdo mezi vámi, připravte si telefonní číslo 800 937 937 a za takových 10 minutek se těším na někoho z vás v éteru.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeně Vsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: A teď je ten správný čas, abyste volali na 800 937 937, kdo chce zahrát hit na přání k vaření, taky třeba někoho pozdravit a nebo pokecat o tom, co dneska vaříte, co vás čeká a nemine následující pracovní týden, takže volejte 800 937 937 právě teď. A já se ptám, koho pak máme na telefonu?
1: Ahoj, Leo, tady Richard.
0: Ahoj Richarde, co děláme, odkud voláme?
1: Voláme od Hořic pod Krkonoší.
0: Ano. Máte tam krásně?
1: Ano, samozřejmě, svítí sluníčko, je
0: nádhera. Houby rostou?
1: Taky rostou.
0: A jaký je plán pro dnešní den?
1: Pro dnešní den, Robek poklid zahradu, dali jsme si dobrý obídek.
0: Co jste měli dobrého?
1: Špagety s bolonskou.
0: Aha. A nějaký dezertík bude?
1: Až díl.
0: Dobře, a co ti budeme hrát? Co ti budeme hrát a pro koho?
1: No, tak můžeme kabáty.
0: Jasně, a jakou?
1: Třeba Báru.
0: Dobře.
1: Nejhranější.
0: A pro koho?
1: Bylo by to pro vaše rádio.
0: Děkujeme.
1: Pro mě samozřejmě, pro ty lidičky, který mě znají. Tak bylo by to třeba pro syna Ondru, pro přítelkyni Ondry Matku, dceru Barušku, vnoučka Adámka.
0: Ano.
1: Toma a všechno, prostě všechny, co mě znají.
0: To je obrovská familie. Vyjmenujeme klidně všechny, hele, budeme tady až do večera, pojďme celý ten seznam. Dobře,
1: ne,
0: tak kabáty posílám za tebou, užijte si to, mějte krásnou neděli a díky za tvůj telefon.
1: Tak jo, taky díky.
0: Mějte se hezky, ahoj.

Za chviličku Simply Plan, Marshmallow, Jonas Brothers, Madonna, to je všechno, o co jste si napsali. A taky píše tady Lenička, ahoj Leonko, zahraj prosím Incomplete od Backstreet Boys, je to jedna z mých nejoblíbenějších písní. Momentálně mají turné v Německu a chystáme se tam, podařilo se nám ulevit lupeny. Tak samozřejmě, že to zahrajeme, na tohle se všecko můžete těšit, za chviličku jsme zpátky, takže Incomplete. Dvě minutky a letí to Leni za tebou.

0: what's up? It's Rihanna.
1: I'm Harry.
2: This is The Weeknd.
3: Staň se součástí nejlepšího éteru na západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia FM Plus 720 870 237. Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Puf, puf, mňau.
1: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Profi voda, s tou se nemusíte.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásnou neděle, za chviličku 12. hodina, další zprávy jsou tu, vítejte u nich. Kvůli podvodům zkušebního komisaře řeší nečekaný problém 27 řidičů z Prachaticka. Soud sice potvrdil, že žáci nikoho neupláceli a sami nepochybili. Komisař jim ale zkracoval závěrečné jízdy. Ministerstvo dopravy teď trvá na tom, že jejich řidičské průkazy nejsou platné a budou muset projít novým přezkoušením, což dotčení řidiči odmítají jako chybu státu. Kdo si chce na podzim prodloužit léto, může vyrazit do světa za velmi výhodné ceny. Letenky do exotických destinací totiž spadly na předcovidovou úroveň. Zpáteční let do Tajska pořídíte v říjnu zhruba od 10 000 korun. Cesta přes Atlantik do San Francisca vyjde přibližně na 12 000. A v nabídce jsou i levné lety do Karibiku nebo do Jihoafrické republiky. Podzimní měsíce navíc v řadě vzdálených míst znamenají konec hlavní sezóny. A pojďme také na hokej. Martin Nečas výrazně pomohl Colorédu k vysoké výhře 6-1 na St. Louis. Český útočník střelil 2 góly a na jeden další přihrál a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Prosadili se také Jiří Kulich a Ondřej Palát. Kulich rozhodl o výhře Buffalo 4-3 nad Chicagem a zaznamenal tak první gól v NHL od zdravotních problémů, které ho připravili téměř o celou minulou sezonu. Palát se trefil při výhře Islanders 6-0 nad New Jersey. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: V Plzni vznikl nový prostor pro odpočinek a relaxaci. Je v cyklistické ulici u řeky Radbuzy v místě, kde kdysi bývala plovárna. Kousek od louky je pak také vyhlídka na bývalém mostním pilíři, kde plovárnu připomínají informační tabule. Součástí louky jsou třeba odpočinkové lavičky nebo nový celoroční fotopoint.
10: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
8: Dnes by mělo být jasno až polojasno, během dne se však začne trošičku zatahovat. Odpolední maxima však velice příjemné, a to až na 23 stupních Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
12: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
13: Teď už krásné nedělní dopoledne, nebo odpoledne, ano, dopoledne, ráno, večer. Samozřejmě odpoledne, minutka popolední, dobrou chuť. Pokud právě obědváte ještě hodinka společného času, tak my vám k tomu budeme hrát Coldplay Little Sims Burna Boy právě teď.

4. října a máme tady opět takový ten příběh, který napíše sám život. Čas od času člověk na letišti nechá kufr, mobil, občas tam nechá třeba i svačinu nebo něco podobného, ale aby tam zapomněl dítě, tak to se možná stává jenom ve filmech typu Sám doma 1, Sám doma 2, a nebo taky v Německu, přátelé, protože jedna rodinka tam teď nechala svoji 5letou holčičku a opravdu se tohle stalo. Normálně naskočili do 2 aut, vyrazili bez ní domů a mysleli si, že je asi v tom druhém autě. Úplně si dovedu představit tu hrůzu, když doma počítali děti. Na druhou stranu mám pár přátel s 5letými dceruškami, tak kdo ví, jestli tam třeba nenechali schválně, aby měli aspoň na pár hodin klid. Ne, berme to s nadsázkou. Naštěstí tento příběh dobře dopadl. Holčička se našla v pořádku, zdravá, ale prosím vás, dávejte si opravdu pozor, co na těch letištích vlastně necháváte. A nevíte, kdy už budou dávat Sám doma? Jo, za chviličku. Vánoce se blíží. Hezké odpoledne.

0: Hit Radio stále s vámi, krásné dobré odpoledne 4. října, pár minutek po poledni. Před námi je spousty skvělé muziky, Green Day, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, ale taky přijde krásná Christina Aguilera se svým Beautiful. Tak si na to počkejte.
1: Hit Radio FM+.
2: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.

0: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Nejdůležitější zprávy ze západu Čech? S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hitradio FM+. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vánoce, Vánoce jsou za rohem. Nejstarší hračkářství na světě totiž oznámilo, že vánoční trendy pro letošní rok budou takový ty roboti. Pro ty nejmenší mrňátka, který naráží do věcí, podivná stvoření se špičatýma ušima a tak podobně. A děti prý letos chtějí nedokonalé hračky, které dělají hloupé a nečekané věci. Tak prosím vás, holky, ženy, dámy, dívky, takové dárečky my dostáváme od stvoření světa. Nedokonalé hračky, které dělají hloupé a nečekané věci. Přísahám, že já jsem lepší definici muže strašně dlouho neslyšela. A pánové, vy mi to prosím vás odpuste, jo?
1: Hit Radio FM Plus.

0: Náš společný čas pomalu, ale jistě vyprchává, tak doufám, že jste si to užili. Díky za veškerou vaši aktivitu, SMSky, telefonáty. Udělali jsme radost my vám a vy taky nám. Díky, že posloucháte a pokud možno, zůstaňte s námi dál, protože za chviličku po 13. se na vás těší Káťa Pechová, tak o hity nebude nouze, o dobrou náladu taky ne. Tak díky, že posloucháte naše Hit Radio. A teď už si užijte krásné nedělní odpoledne. Ahoj!
1: Hit Radio FM+.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, jen

0: za 195
1: laminátovou
0: a vodě odolnou,
1: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
0: Přesně.
1: Laminátová podlaha Dubskendy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň 10. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětiráje.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Část lanovek v Krkonoších a v Orlických horách se vstupem do podzimní sezóny omezila jízdy na víkendy nebo provoz přerušila. Lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku jezdí denně a v sobotu i dnes měla v provozu oba úseky. Ve čtvrtek kvůli orkánu na vrcholu Sněžky nejel horní úsek. RegioJet pokračuje v náboru stovek nových zaměstnanců. Dopravce posiluje své týmy před prosincovým rozšířením železničního provozu. Kdo všechno je potřeba, říká mluvčí společnosti Lukáš Kubá.
8: Nejvíce hledáme strojvedoucí, stevardy a průvodčí, ale také pracovníky údržby, elektromechaniky, dispečery nebo zaměstnance prodejních míst. Nové kolegy nabíráme především v Praze, v Brně, na Vysočině a v Ústeckém kraji. Důležité je, že u řady pozic není nutná předchozí zkušenost ze železnice.
7: RegioJet nové kolegy zaškolí a nabízí jim možnost dalšího profesního růstu. Německý kancléř Friedrich Merz dnes přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, přičemž ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Podle vládních zdrojů má Merz v úmyslu ujistit Kyjev o brzkém dodání tisíců stíhacích dronů. No a 20-letá česká tenistka Nikola Bartůňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila na sety 2-0. Uspěla i Linda Noskomá. Hladce si poradila ve dvou setech se Švýcarkou Golubicovou.
9: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
10: Dneska nás čeká jasno až polojasno, místy se můžou ještě vytvořit taky mlhy. Na severozápadě a severu Čech postupně místy i v celých Čechách oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku od západu přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Krásné odpoledne, minuta po 13. hodině s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě další hity teď DJ Semi a Janu.

0: Neuvěřitelně skvělý. Tohle jsou Lady Gaga a Bradley Cooper. Přeju vám krásnou neděli. No a cimrmanofilové, důležitá zpráva, důležité výročí. Divadlo Járy Cimrmana má dneska totiž přesně 59 let. První představení, premiéra divadelní hry Akt se konalo 4. října 1967. Jako by to bylo včera. Vstupné na neznámý soubor bylo tenkrát 15 korun. Hezká částka, to by se nám dneska líbilo. A herci měli tehdy takovou trému, že si museli vzít léky na uklidnění. Teď je to naopak, léky na uklidnění si bere každý návštěvník a každý účastník těch představení, protože přiznejme si, i když ty hry znáte nazpaměť, a některý věřím, že znáte nazpaměť, tak se tomu stejně člověk směje, jak kdyby to viděl poprvé. A to je krásný. Prostě národní bohatství. A když už jsme u toho národa, tak zůstaneme v Česku. Tohle je Poetika a Blízko.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Blažovi v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne. Zajímá mě, protože, hele, je podzim, jo, začínají takový ty dlouhý večery, které můžou být nepříjemný, protože tma, ale taky je čas připomenout si spoustu skvělých filmů, seriálů a tak. No a mě by zajímalo, jestli jste viděli film Hudbu složil, slova napsal. Film z roku 2007, jo, a neptám se na to samozřejmě náhodou, protože krom toho, že je to moc hezký film, Hugh Grant a Drew Barrymore, tak nás čeká song právě z tohohle filmu. Logicky, že jo, tam musí být skvělý songy. No a na tomhle songu zpívá právě i Hugh Grant. Já myslím, že nejvíc si pamatujeme jeho taneční vystoupení z vánočního filmu Láska nebeská, že jo. Tam to umí roztočit extrémně, ale on umí fakt i zpívat. Takže za chvilku tahle pecka. A Hayley Bennett Way Back Into Love. Už za chvilku.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
1: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Činasky, Láska a Data. Doufám, že máte krásnou neděli, posloucháte Hit Radio. A v pondělí zítra startuje týden udílení Nobelových cen. Jo, zítra opět začíná hon na nejchytřejší lidi planety, ale všechny zajímá nejvíc ten pátek. To se totiž uděluje Nobelovka za mír. A ano, Donald Trump už si určitě u zrcadla trénuje děkovnou řeč. No a co, že už půl roku válčí v Iránu? Nebuďte detailisti, ne, fakt? Ten chlap tu cenu chce víc než další termín v Bílém domě. Víc než cokoliv na světě. Loni o ní mluvil skoro v každém druhém projevu. Letos to jde na novo, jo, to je silná fixace. Ale jo, šanci teoreticky má, protože Nobelova cena je jako Oscar, zvlášť ta za mír. Jo, dostanete ji buď za celoživotní dílo, nebo za to, že jste zrovna trendy.

0: Jedinečný Aerosmith jsou v éteru Hitrády a krásné odpoledne všem. Za chvíli 2:45 a samozřejmě budeme v tom nejlepším soundtracku k vašemu odpolední pokračovat, aby ta neděle byla opravdu krásná. Posledních pár dní babího léta nám slibují, jo, má se to příští týden zlomit, tak doufám, že si to slunce užíváte plnými doušky. K tomu za chvíli třeba YouTube. Přesně takový song, u kterého se můžete zasnít. K tomu taky Sam Feld nebo Taylor Swift.
1: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na ilegální akci tuningových aut se v sobotu v Brně sjela zhruba tisícovka vozů. Večera v noci se účastníci různě přesouvali. Policisté udělili za různé přestupky desítky pokut za více než 200 tisíc korun. Některá auta zabavili. V terénu byly desítky policistů až do ranních hodin. Liberec patří k nejotevřenějším městům v Česku. V celostátním hodnocení projektu Transparentní Česko obsadil první místo mezi 56 posuzovanými městy. Co přesně to znamená, vysvětluje mluvčí radnice Jana Kodymová.
7: Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
6: Město zároveň připouští, že má stále co zlepšovat. Chystá proto další změny, které mají jeho fungování ještě více zprůhlednit. V pondělí začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost médií i analytiků poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni o ni usiloval Donald Trump, nakonec ale výbor ocenil lídrině venezuelské opozice Machadovou. No a hokejisté Třince budou v dnešním 8. kole extraligy v Olomouci usilovat o udržení neporazitelnosti. 8. výhrou v řadě by oceláři o jeden zápas vylepšili rekordní zápis z úvodu sezóny, o který se dělí s Litvínovem. Druhé Pardubice přivítají ve šlágru Spartu, třetí Karlovy Vary hostí pátou Plzeň.
8: V Bdeně vsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
9: Dneska přes den bude jasno až polojasno postupně, ale přibývání oblačnosti od západu a to postupně takhle pěkně až na večer. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. hodině. Doufám, že si užíváte krásnou neděli, další hity k tomu. Teď Imagine Dragons.

Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu a my vzpomínáme. Zítra by totiž oslavil 90. muž, který měnil svět a lidi z jednoho pražského bytu. Zítra slavíme nedožitých 90 let Václava Havla. Zítřejší datum, které nám připomíná, že i slušnost může být vlastně zbraní. On byl v podstatě rocker, kterého okolnosti donutili řídit stát. A když se podíváte na fotky z 90., tak vidíte člověka, který vypadá, že by si raději dal pivo z Rolling Stones, než řešil hádky mezi stranami. A on s nimi to pivo skutečně pil. Byl to, dá se říct, nejlepší nepolitik, jakého jsme kdy v čele státu měli. Ta lidskost, to, že se nebál vypadat občas trochu neohrabaně, z něj dělalo někoho, komu jsme věřili. A svět ho miloval právě proto, že v něm viděli někoho, kdo nehraje roli, ale prostě je. Takže pane prezidente, zdravíme tam nahoru a děkujeme.

Tohle je Shakira, posloucháte Hit Radio, přeju krásné odpoledne. Neděle. Doufám, že si užíváte první říjnová neděle navíc. Teď na mě už začaly vyskakovat takový ty příspěvky. Vánoce za chvilku, začněte se chystat. Chystáte se někdo už? Nebo jste třeba někdo už napřed? Jakože byste třeba byli už předchystaní? Jako jestli jo, tak klobouk dolů. Já se přiznám, že tohle je na mě málo tlak, já potřebuji, aby to bylo trošku ve stresu, jo, takže ideálně týden před. Takže jestli někdo opravdu už plánujete nebo chcete letos začít s předstihem, tak údajně teď je ten čas. Ale já bych to nehrotila. Radši si dejte do uší ty nejlepší songy a užijte si hezký den. Maroon 5, taky Swedish House Mafia nebo Sia, už za chvilku.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Odpoledne trávíte s Hit Radiem, za námi Sia. A už si chvilku zůstaneme, ta totiž právě udělala obchod svého života. Prodala kus svojí historie za částku, ze který se vám pravděpodobně zatočí hlava. Léta schovávala tvář, to asi víte, pod tou velkou blondětou parukou. No a teď v podstatě prodala klíče od trezoru někomu, kdo z ní udělá digitální nesmrtelnou ikonu. Takže zatímco my řešíme složenky, tak ona má na účtě 180 milionů dolarů. Jen si představte, co byste s takovou částkou dělali. A ona si teď může v klidu dál psát hity pro ostatní v teplákách na gauči. Žádný stres, geniální tah. Inkasovat teď, dokud mají streamovací služby tu nejvyšší hodnotu, místo čekání na drobné s přehrávání za 20 let. Takže dostala v podstatě zaplaceno za budoucí slávu, kterou už nemusí odpracovat. Jo, to je sen. Anna na klap právě teď.

0: sladili jsme struny.
1: Skupina Hodiny, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No už se to samozřejmě všeobecně ví, určitě už tu informaci jste zachytili všichni. Příští rok dorazí do Česka opět popová a rocková legenda, prostě zpěvák, který dokáže cokoliv, jo. V podstatě si myslím, že neexistuje moc lidí, jestli vůbec nějací, co by tohohle zpěváka neměli rádi. Protože on fakt i během těch svých show vás prostě baví nejenom tím zpěvem, ale tím, jaký je a kdo je. Navíc je to velice upřímný člověk, taky mluví často o tom, že nebyl vždycky úplně zlatíčko. Ano, dámy a pánové, příští rok totiž na Colors of Ostrava dorazí Robbie Williams. Prostě král. Tak si ho za chvilku dáme. Co říkáte k tomu? Shabuzi nebo One Republic?
2: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
1: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dnes je poslední den, kdy si lidé mohou prostřednictvím elektronického majetkového účtu objednat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise tzv. Dluhopisů republiky. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun. Zaplatit je nutné do 13. října. Praha stále hledá vánoční strom pro adventní trhy na Staroměstském náměstí. Organizátorům přišlo zhruba 50 typů, ale ani jeden nesplňoval parametry. Kritéria pro ideálního kandidáta připomene mluvčí firmy Tyco Hana Týce.
7: Ideálním stromem je smrk stepilý, musí mít hlavně rovnoměrné zavětvení, pravidelný kmen a být zhruba 23 až 25 metrů vysoký. Může růst vlastně kdekoliv v celé České republice, ideální ale v blízkosti silnice, i když i s tím jsme si už v minulosti poradili. A co je důležité, stav stromu musí být hlavně zdravý.
6: Tipy je možné posílat do 15. října na e-mail info@tyco.cz. Nižší platba od státu bude podle Svazu zdravotních pojišťoven znamenat menší rezervy systému veřejného zdravotního pojištění. Při jarních jednáních s poskytovateli péče počítali pojišťovny s meziročním nárůstem o 25 miliard korun. V návrhu rozpočtu je nakonec jen 16,5 miliardy. No a Filip Saláč dojel třetí v motocyklové velké ceně Japonska a po páté v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Závod Moto2 v Motegi vyhrál Španěl Izan Guevara, na kterého český jezdec ztratil zhruba sekundu. Před Saláčem skončil ještě Ital Tony Arbolino.
8: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
9: V noci nás čeká většinou oblačno až zataženo, místy se může objevit polojasno, kránu, potom hlavně v severozápadní polovině území mlhy, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů a zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne pak bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty ještě příjemné 18 až 23 stupňů. Hezké odpoledne, minuta po třetí hodině s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že si užíváte krásnou neděli a k tomu David Guetta.

Temperate a Self-Aware, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. A dámy, prosím vás, než se vdáte za opravdu, opravdu staršího muže, zkuste prověřit, že se s ním nekámošila třeba vaše babička. Aha. No, tak samozřejmě to neříkám jenom tak, jo, protože abyste po svatbě nezjistili třeba, že jste si vzali svého vlastního dědu, jo, to by mohlo být divný. Takhle se na Floridě totiž zamilovala 28letá kráska na první pohled do staršího milionáře. Jako jasně, určitě ty miliony vůbec nehrály žádnou roli. No a co myslíte? Byl to on, její dědeček. Údajně má teda příběh šťastný konec a nerozvedli se, ale já nevím, jestli je to úplně šťastný konec. No, tak vám přeju víc rozumu, štěstí a míň sňatků s vlastními dědečky asi. Coldplay a Sky Full of Stars právě teď.

0: Skupina Kryštof a Zůstaň tu se mnou. Posloucháte Hit Radio, přeju krásnou neděli. Čtvrt na čtyři, doufám, že si užíváte krásný počasí, dokud ho stále ještě máme. Ano, bude hůř, jo. Zároveň možná někteří z vás ocení, že přijdou už ty dny, kdy na sobě ten svetr máte celý den. A ne, že, a to všichni, kdo musí ráno vyrážet z domu, vědí, ráno se musíte oblíct. A odpoledne to všechno táhnete v ruce. Ale prostě to k tomu patří. Už je to v podstatě taková jarní a podzimní tradice, že jo? A tradice, ty my máme rádi. A abych dodržovala tradice i já, tak posílám další fantastický hity. Amy McDonald, This is the Life, taky Linkin Park nebo Marlon Rudé.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: S mým hlasem mi pomohla AI. Miau. Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
4: Jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
5: Farma Park Dobřany.
6: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
4: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Marlon Rudet, posloucháte Hit Radio. When the beat drops out. When the beat drops out za námi. No a za námi taky celý týden. Je čas dát si tu nejzbytečnější informaci.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo. Huh?
0: Včely dokážou rozpoznat lidské tváře a pamatují si je. Tak si dobře rozmyslete, než na nějakou budete oškliví.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Happy Time.
1: G-Easy a Baby Rexha, posloucháte Hit Radio. Krásnou neděli vám všem, za chvíli 3:15. A jo, jasně, no. Jak se pomalu blíží neděle ke konci, tak už všichni cítíme to pondělí ve vzduchu. Jo, ale nesmíme se tím nechat. Vůbec ne, jo. Žádný pondělí, ne. Zatím je stále neděle, ještě pár hodin máme. Tak pokud jste třeba něco celý víkend odkládali, a teď nemyslím práci, spíš něco příjemného, tak možná je čas to udělat. Možná konečně zapálit tu jednu hrozně hezky vonavou svíčku, kterou si šetříte, jo. Nebo vytáhnout ten sváteční čaj. No, vyjmenovávám bezmysl hlavně pozitivní věci. Jo, protože to je nejlepší způsob, jak si tu neděli užít. Zvlášť, když tomu máte to nejlepší do uší. Rehab už za chvilku, taky Miley Cyrus nebo David Kushner.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle do myčky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeně Vsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.

0: Co si za výhru pořídíte, bude jen na vás. Tak poslouchejte dopolední vysílání Hit Rádia FM Plus a zahrajte si s námi o nákupy zadarmo.
1: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z pěti dárkových karet do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. Tak co, jste ready?
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
3: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Češi se v následujících pěti letech nejvíce obávají vysokých cen a zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Naopak pandémie, která v minulých letech výrazně ovlivňovala veřejnou debatu, mezi hlavními obavami téměř nefiguruje. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti Ipsos. Česká armáda se podílí na mezinárodním testování technologií. Ty mohou v budoucnu zásadně změnit způsob vedení bojových operací. To za ministerstvo obrany přiblíží Simona Veselá.
7: Každoročně na přelomu září a října se setkávají vojáci, odborníci a zástupci NATO. Do letošního testování se zapojilo 49 firem zaměřených na protidronové technologie a dalších 24 společností s bezosádkovými pozemními systémy. Celkem se cvičení účastní více než 1000 lidí.
6: Technologie se tu ale pouze nepřevádějí. Vojáci je přímo v terénu zkoušejí a ověřují, jak obstojí při konkrétních úkolech. V nadmořské výšce přesahující 4800 metrů byl v peruánských Andách objeven nový druh ještěrky. Plas měří 6 až 8 cm a jeho zbarvení se liší podle pohlaví. Ještěrka se živí rostlinami a malými členovci, včetně pavouků, brouků, polokřídlého hmyzu a larev. No a hokejisté Třince budou v dnešním 8. kole extraligy v Olomouci usilovat o udržení neporazitelnosti. 8. výhrou v řadě by oceláři o jeden zápas vylepšili rekordní zápis z úvodu sezóny, o který se dělí s Litvínovem. Druhé Pardubice přivítají ve šlágru Spartu, třetí Karlovy Vary hostí pátou Plzeň.
8: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
9: V noci bude většinou oblačno až zataženo, místy může být i polojasno, kránu se bude tvořit mlha, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, při zmenšené oblačnosti dokonce kolem 4. Zítra potom zpočátku většinou oblačno, ráno také s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a to až do vyjasnění, nejvyšší zítřejší teploty 18 až 23. Krásnou neděli, krásné odpoledne, 2 minuty po 16. hodině, nachystané další hity, za chvíli Taylor Swift a teď Erik Pritz.

Taylor Swift a Opalite, posloucháte Hit Radio. A doufám, že se usmíváte, protože první říjnový víkend je světovým víkendem úsměvu. Tak snad jste to stihli pořádně roztočit, protože úsměv je prosím pěkně zdravá věc. Je to tak. Plíce dostávají 4x tolik kyslíků, když se smějete. Zlepší se tak i naše dýchání, stahy bránice se zrychlí, zvýší se příjem vzduchu do plic, což má stejnou hodnotu jako běhání nebo tenis. Žádný sportování, stačí se smát? Jedna minuta smíchu od srdce je stejně účinná jako hodina relaxace. 10 minut smíchu prý zabezpečí 2 hodiny klidného spánku v noci. No tak to, abyste začali, abyste se dneska dobře vyspali. Jan Werich to shrnul výborně. Smích je svátkem obličeje. Kdo se směje, nevnímá podle vědců navíc bolest, což takhle. Pojďme si říct, že vždycky, když se vám něco stane, jo, nějaký ukopnete si palec, šlápnete na Lego, cokoliv, a zasmějete se tomu, tak je to vždycky tak jako o něco snesitelnější. A ještě je dobrý si k tomu zanadávat, ale zároveň se smát, jo? Tak zkuste. Koutky nahoru a k tomu Erery Kirken.

0: Rose a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na pět, respektive ještě 16:16, můžete si zkusit něco přát, jestli to bude fungovat. Co jiného takhle v neděli si přát, no? Tak prosím, prosím, ať zítra nemusíme do práce. No, anebo prosím, prosím, ať je nám zítra v práci krásně. To je možná ještě o něco lepší. Jo, snažme se to vidět pozitivně, že jo. Dobrý je, že ať už bude neděle, pondělí, úterý, středa, cokoliv, tak ty nejlepší hity, ty máme. Za chvilku už tak do uší třeba Imagine Dragons, Leony nebo Nico Santos.
1: Ahoj, tady Sagwan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu a proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
2: Bude vejdán.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: na západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitrádia FM Plus 720 870 237. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Nico Santos a Fastboy, posloucháte Hit Radio. Půl páté, dámy a pánové, a schválně, jestli to tak máte taky, většina Čechů si totiž k normální práci ještě přivydělává na brigádách. Dokonce polovina z nás pravidelně. Každý sedmý tím splácí dluhy, to bych chtěl vědět, jestli jsou na tom podobně, to bych chtěla vědět, jestli jsou na tom podobně i v jiných zemích, jako. Protože to vůbec není nízký číslo. Polovina z nás pravidelně chodí ještě v práci na brigády. To je mazec. Podle mě ve Francii to třeba nedělají takhle, jo. Jako takhle, umíme pracovat, o tom žádná. To si myslím, že se o našem národě ví tak nějak jako dlouhodobě, ale očividně si to neumíme tolik jako užít potom, jo. Co se teda ukázalo údajně taky s tímhle průzkumem, že mladí Češi chodí na brigádu jenom proto, aby si vydělali na elektroniku a cestování. To je cool. Jídlo, hadry, úspory, to jim je prý jako jedno, ale cestování a elektronika. Ono dneska ty iPhony jsou docela předražený, že jo? Neskutečný. No tak pokud se zrovna chystáte na brigádu, tak držím pěsti, ať to uteče. K tomu další hity, tohle je Eva Farná.

i to co

0: Mr. Props, posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásné odpoledne. A samozřejmě krásnou neděli, užíváme si stále ještě toho babího léta, je to skvělý, co? Kéž by to takhle vydrželo, pak by v prosinci trošku nasněžilo a pak zase hezky. To se nám samozřejmě nesplní, ale to nevadí, hlavně si pojďme užívat babího léta, dokud ho máme, teď na večer se to zase ochladí, ale i zítra nás čeká hezký počasí a to je super. Než se to celý setmí, začne pršet, bláto, že jo? No a tematicky už budeme moct za v podstatě měsíc zpívat tohle. Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat. Takhle, můžeme to zpívat i teď, jo? Jen tam zkuste nějak naroubovat slovo říjen. Miraj a Summer Love už za chvilku, taky Alvaro Soler nebo Sugar Babes.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Daniel Procházka, výkonný ředitel společnosti Doosan Škoda Power. V čem je jejich výroba turbín tak výjimečná, že patří mezi nejlepší na světě? Co musí člověk umět, aby mohl v Doosanu pracovat? Jak probíhá spolupráce Doosanu od mateřských škol až po univerzitu? A jak vůbec vypadá pracovní den výkonného ředitele? Dozvíte se v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.

0: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Pohodlný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Češi za domácí mazlíčky utrácejí stále více a mění se i skladba zboží, které pro ně nakupují. Roste poptávka po prémiových produktech, chytrých pomůckách a po produktech zaměřených na zdraví a hygienu. Vyplývá to z odpovědí obchodníků. Vzácný dravec si oblíbil místo na Mostecku. Orlík krátkoprstý se opakovaně objevuje v Národní přírodní památce Lom ČSA. Více říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůl.
10: Tento středně velký dravec se specializuje na lov hadů a dalších plazů a obývá zejména teplé, suché, stepní a polopouštní krajiny. V České republice nehnízdí a je velmi vzácný. Orlíkovi krátkoprstému zřejmě vyhovuje především rozmanité prostředí lomu ČSA.
9: Střídají se mu tam totiž otevřené plochy, lesostep i vzrostlý les a lákají ho také skalní výchozy Krušných hor. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách v pondělí projedná vláda. Kabinet by se měl také po měsíci vrátit k návrhu nové státní kulturní politiky. Tu kritizovali profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. No a nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii a zaznamenal premiérové vítězství v sezóně. Čtyřnásobný mistr světa dnes porazil na trati v Sepangu Itala Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Třetí duel Brit Lewis Hamilton.
11: V Bdeně Vsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
12: V noci bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno, kránu se hlavně v severozápadní polovině území vytvoří mlhy, nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů při změněné zmenšené oblačnosti kolem 4, no a zítra potom zpočátku většinou oblačno a mlhy a během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně až do vyjasnění, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Krásné odpoledne, 2 minuty po 5 hodině s vámi stále Kateřina Pechová, samozřejmě další porce těch nejlepších hitů. No a tohle snad všichni znáte. Tohle jsou Vohnouti a Svaz českých bohémů.

Pink a Willow Sage Heart. Jste s Hit Rádiem, krásné odpoledne. No, máme tady vynález týdne, to vypadá, možná to bude i vynález roku. Na světě je prosím pěkně mobil, který vás ochrání před komáry. Ano, opravdu. Dokáže vysílat takové frekvence, že komáři se k vám, nebo respektive k vašemu telefonu prostě nepřiblíží. Což je hustý, za mě teda, jo. Takhle, pro ty z vás a pro ty z nás teda, kteří na něj mít nebudou, jo, tak teoreticky i klasický mobil dokáže zabít komára, jo. Jen teda doporučuji přiměřenou ránu, abyste si zároveň nerozbili i ten telefon.

0: Justin.
1: Luis Capaldi v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. A hlavně krásnou neděli, díky, že i dnešek trávíte s námi. Já doufám, že takhle, ideální představa. Máte nohy nahoře, jo. Máte po ruce něco dobrýho, jo. A jenom si užíváte ty songy. Předpokládám, že realita asi bude někde jinde, tak jenom ať už děláte cokoliv, tak přeju, ať si to aspoň trochu užíváte. Jo? Do uší k tomu další hity čeká nás Axwell a Ingrosso, nebo třeba Shakira a její Die Die.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Opět k nám zavítal Richard ze Slevomatu, nosí nám do éteru vždycky nejrůznější tipy. Ahoj, Richarde.
4: Ahoj, ahoj. Tak minule jsem vás už otravoval s Vánocema.
3: No tak jako, hele, bylo to inspirující, ne, že ne? Mluvil jsi o fotoknihách, ty chtěj čas, že jo?
4: Ano, to je pravda. A i tenhle týden jsou ještě všechny fotoprodukty v akci, tak můžete pokoupit. Další týden už nebudou. Ale dneska jsem vám chtěl přinést něco nevšedního, takový to, co mě mezi těma nabídkama Slevomatu prostě překvapilo. Tak víš, co jsem třeba našel?
3: Tebe, že něco překvapilo, no to jsem teda zvědavej.
4: No, našel jsem třeba nabídku bagristou na zkoušku. Prostě dostaneš bagr, kus nějakého pole a jezdíš si a hrabeš, to mi přijde bomba.
3: To je absolutní klukovský sen splněný.
4: No přesně. A pak, když už jedeme takhle bezostyšně tyhle stereotypy, tak tohle je asi víc pro holky. Yoga se štěňátky.
3: Ne. Hele, a cvičí ty štěňátka nebo lidi?
4: No, jako přijdeš, cvičíš jogu a mezi tím po tobě prostě lezou malý štěňátka.
3: To je nejroztomilejší zážitek na světě, podle mě.
4: A do třetice se mi líbil akrobatický let kluzákem. A tady si normálně v kluzáku bez motoru a děláš nějaký ty obraty, letíš hlavou dolů. To bych chtěl.
3: Takže tuším, odkud bude asi tvoje další video, že?
4: No asi jo. To musím zažít.
2: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
5: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň 10. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětiráje-tour.cz.

0: Nejdůležitější zprávy ze západu Čech. S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio FM Plus. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tě ztrácím.
1: Poetika v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A dámy a pánové, super mega extra top výročí. Blíží se to. V úterý konkrétně bude slavit výročí 44 let jedna fantastická věc, co měla premiéru tehdy, jo. Ale pozor, já myslím, že to nemusím říkat, stačí, když pustím tohle.

0: měsíce.
1: To je pěkná směsice. Ano, dámy a pánové, Mach a Šebestová budou v úterý slavit 44 let. No, jak jsme v dětství chtěli mít taky všichni utržen sluchátko. A podívejte, dneska ho máme, že jo, a umí super věci. Ne úplně kouzla, ale umí. Akorát za to teda ještě musíme platit, no. By mě zajímalo, jaký tarif měli Mach a Šebestová. To muselo být drahý, k tomu další hity právě teď.

0: tohle jsou Lost Frequencies, posloucháte Hit Radio. A čtěte knihy, prosím vás. Myslím to naprosto vážně. Protože knihy podle vědců zlepšují kvalitu spánku, pomáhají odpočinout od stresu a zlepšují paměť. Všechno věci, co potřebujeme. Jo. Prosím vás, ideálně ne, že si půjčíte slabikář vašeho dítěte, jo, tam se dozvíte akorát, že Emma mele maso. To není zas tak hodnotná informace. Nepočítají se ani Facebooky a podobné věci. Prostě vemte knížku, nějakou hezkou knížku. Sedněte si, uvelepte se. Můžete si k tomu dát třeba čaj nebo skleničku něčeho, to nechám na vás. A začtěte se. A prostě si to užijte. Platí? Tak jo. Za chvíli 6 hodin, pomalu se s vámi loučím. Čeká nás Ray Dalton, Jay-Z nebo Evanescence. Už za chvilku. Tak se mějte hezky. Ahoj.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Češi se v následujících 5 letech nejvíce obávají vysokých cen a zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Naopak pandemie, která v minulých letech výrazně ovlivňovala veřejnou debatu, mezi hlavními obavami téměř nefiguruje. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti Ipsos. Aplikace e-doklady má před volbami novou verzi. Stádí upravil po srpnovém zátěžovém testu, který měl ověřit, jak zvládne velký počet uživatelů najednou, co mimo jiné test ukázal, řekne mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata.
10: A test nám mimo jiné ukázal, že jen zhruba 50% účastníků mělo v tu chvíli nejnovější verzi aplikace. My to číslo potřebujeme změnit, proto opakovaně prosíme, aktualizujte předem, doma, v klidu. Stažení z App Store nebo Google Play zabere minutu, nenechávejte to prosím na poslední chvíli.
9: Bez této aktualizace se aplikace totiž vůbec nespustí. No a sportovní lezec Adam Ondra vyhrál na populární soutěži Rockmaster disciplínu KO Boulder. V italském Arku, kde teď s rodinou žije, si 4x mistr světa připsal už 8. vítězství v kariéře. V pátek skončil v disciplíně duel na 2. místě. A ještě se pojďme podívat na zítřejší počasí. Má být zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnost ubývat, postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech kolem 15.
11: V Deně Vsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
7: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.

0: mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
4: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
5: Máme ji!
6: Naši novou akuvrtačku.
5: Jen za 799 korun.
6: S baterií a nabíječkou v ceně.
5: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
6: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
0: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.

0: na západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitrádia FM Plus 720 870 237. Hitrádio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.

0: jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: sachík, žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: od srdce belabel.cz.
1: Pozor, mimochádná správa. Desahík žehe krov, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Hit Radio.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Pozor, mimochádná správa. Desachík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: What's up, this is Pink.
6: Jason Derulo.
2: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
1: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: desahý k žehe krov, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Hity Hit Rádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.